0: Tá gur bhharún microfóna ascalín seo mu má bhheile lóirt an bensin luachre na bhfuil sin gotíar a galanta éí líthe agus élíní charna ón albam mré an leine agus mar a dúirt me tá gcónaí gcónaí gcónaí a gáil ad le an spáladar ar an albam sin má chrí gotíar a stíon agus bhfuil cadú gan sin íanú té gotí na mó cadú gan sin íanú éis teamúid leis an spáladar agus an tiontamúid fáinne fanart i géirí a chairde agus Bernie Foyd agus Pauline Scanlon bort ar amála díra nein chyn seo. Ach, mi geisiad yn sy'n leisio'n album sy'n nis lwyche yn yw rist mae am na lan agus mor dwi'n ma chorma chri gan yn sy'n chyn sy'n yn ben sy'n lwyche agus ta obor un ta gentig John Sanders ar yn album sy'n fast agus chymlyc yn un ta tosti a hwrt ega yn sy'n ar yn fer chlair agus ar yn ar yn ytar ar yn chyn sy'n ach mor dwi'n ma chri is dyn sy'n chyn sy'n
1: le man yn ord a chaf dam
0: a ta bre meira bre eirach Sio enni yr eisht agus Eileen

0: Tá bhí géisioch le scun de céadaoine gon chraoil ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é mo duine sé an gláir idir sin níor. Chraoladh an chláir se hána, ní féidir teangolíon ar se gláir fé láid, chuir se cosa suirt agus ní léfar de heachtaracht.
1: Tá sé líonú mé dé cé sin lí, sta tú géisteocht le idir sin níor. Agus bhur géad fáilte ag a gláir ar maidin. Well, bhí me a caint inné ag tús an chláid ar chafé, agus an talt a léime in a dúru gúil an cúpan chafé in anna bhenni sláide i bre ar a náit in a gáning túa. Well, bhí cúpa dine a chur ceistarm fúi seo trúnúna inné, agus an talt a léime se bhí siad dina cúmpráid éidir chiupuí ahanta costa le Starbucks agus Costa. Stúru sonál seo, agus a seabunni ar haidi a tájunta ag an agracht which, gwyd 325 mg caffeine i cappuccino o chasta. I gwmpraes le 89 mg caffeine i ta i cappuccino o Starbucks. Rwyd y chylun y gyrtyr gwyl cwpan cappuccino o chasta gwyl cha nŵs chyr y chana Red Bull a ôl. Stani smuol ystyn alt bod mi'n bygyr o brannu ar sy'n tosiala ffôl ar rt.ie agos. Esi mw gogoine fi'n sy'n gol caffi o chwlywad yn nhw beis nach mi nagi ac cion nhw peir ystyn dyn ystod i olyn sy'n smu. Brechyn se. Ach er i'r sinir yn yw, gha felwch nhw siwladu le nosgwys go heffigiwl i'r rosmwc, gha sgolarwcht ar ffiw 10 mil euro yn cion agor ar ffôl go fi clein i'r chymihe ag o dros na gaeltwch to ple hymwyd eich yn ffresyn. Agos pers y môr yn chiw tîde Dolly Parton imihe ar chlu na ffyrnau. Ach tos o'n mwyd ar maidyn na cwrsi technoliachta agus crochiachta. Sa clor nŵ miantwyrachta agus tachiachta siota ag an agriacht crw yng Ngaile gwcholachdi y ta mwngra hele tamil ach gwrwailo ffyrbwrt agus ywch yn cyn a ynnes yn arnal crochiachta. Lawr menni le ffaimannach ffionstiachta agus nŵlaachta wdras na gaeltachta Miriam Nineil agus ta si ar fawrd stiwra crw freshen. Fleimwyd na jes na ffostiachta ta'n dorina oga wyl si ma cwrs yn arnal sio ach dyn si homer dŵs fi'n glor nŵ ata a chwyr ar ffal e crw.
2: Is cwrsa a sio ata nŵ clor lwchia nŵ accelerator program a sio ata dyrihe ar chanari crochiachta agus gwyr ffwn ac gwyr colach dacab agus gwyr ffwn ac dola meid agus e gwsaid na technoliachta na nŵaliachta agus gwyr marhor ar sio am clor sio gur féidir lob techt ar waragaí agus gnó nó. So tá siad gcéire méadú, tá siad ag stádiúháin agus tá siad gcéire golchan cín. So níl sé seo díithe ar cholachtaí nuhanaithe, tá sé díithe ar cholachtaí atá bunaithe hanahéin agus atá am món gnó. Agus thar tréif se 8-16 tuairfar na ran fortiúil, bes was le 8 príomhaí nó príomhaimeach mar chuid a gan grúpa. Agus tuairfaríad tras the module eagsúla har an tréif se 8-16. Gon mórchuid bei go leor gon na module seo le dianna ar líne, so ní bheith gáil gorína teisteil, ach bei rá dhíon dhéar 16 go dtuca siad le chéile mar grúpa chun tuairt fé rinnt tascailnaí agus tugraí agus. Mar tá antábhacht leis blé agus a fólamón na chéile agus mar d'ar siad a líonrú nó networking agus Is to chur ein ar oghine nhw, agus a ffôl am cachnau oghine, agus roedd ei ddol am siwt yn y gnol hein. Agus gwn cheidr y rhywf be o'n clor yn lwchio sio, ddiri gysonrach ar oghine eto a ffaimw yn sy'n arnol crochiach. Mae'r tag lior clorach ei lwchio on ar ffodd na tîrio. Ach beidr gymunig mi'n masg o'n gwrini o arnol o'ch iegsfwle. Agus o'ch hefyd arnol sio yn arnol crochiach agus arnol crochiach. Technoliachta, nhw createch mae'r hwgdor eid. Tha riocht yn y siarlia agos ryddi ar lia fwy'n arnal siar beidr ta eigsul o arnal o'ch iela. So, dyro siar siar go sonroch ar an arnal siar agos na ffeisroch di ffos agos na ddysion di ffarbr ta on. Agos ys dohi, e gohigs ys dohi mwyd brannu yn chyn ar na ddini ta ffal tarhi artishta